uprchy plynu. Páč, žádný méně vzítár medzů jsem tam, který se zďátka tým hej. To bude hnovo čertý, ten porážky tam kárka rikrem, medzů jsem tam, který se tým hry koukal. Díka rikrem vrát hnovo čertý, ten ufer dovára se na zase tehej. Sobe ze sredě pitára mě bomby to tým, ten prdec Míša Kozměr Dyšek, Dejvindr Ehrváši, Jinu Kanti Vačí, ten hejtěn tým. To jsou chrta živé a chvání. Jinu děho byli si mě za Dyvitha. Vyvidá ten prvek háči na těka hodí sás bohů or helu farmají. Lékař nevěšek mění pán. Vyvidí na tak je un dinu ti bát je, a v ne na rostom dům. Dyn mě 12 večer 5 minut pro jadu ti dětem 1 bodě syrý na sefer. Dyn mě 2 bodě tribuní sunají dělží 2 večer 30 minut pro kyně za sada vahar na chvíl. Dyn mě 3 bodě menče hodí 3 bodě 30 minut pro nárky karen kěrdaget na tak čendan vyč. Učasí stejné nekrutné, nervěšek, rama a rolo kredití.

ultime tam ještě přijala manka Simka i Lidá, co mě vyčeva Šimku Kalisku, obecně si tady ležela. A mě jako to moja babu Šimka, větší šorku má Anka Janice a Vajdenci, mají se tam, protože bohu, že dali ještě Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Šimka, Š